0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo,

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
3: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
3: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. 80.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
0: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
5: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
3: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No a to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: We still do this.
2: We've been through worse.
3: Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do trsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
1: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
3: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovy náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
1: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou, v níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
1: Good job, buddy.
3: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
4: You are the first person I've ever seen this far out.
3: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 8.
5: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
6: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
7: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
8: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
9: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
10: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
0: 58.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
11: Už v neděli 4. října proběhne další karlínské polívkování. Ve stáncích vás bude čekat široká nabídka klasických českých polévek, jako je například bramboračka, zelňačka, kulejda, česnečka nebo držtková. Nebudou chybět ani pikantní chutě světové kuchyně za doprovodu živé muziky a programu pro děti. Karlínské polívkování proběhne na Karlínském náměstí od 11 do 18 hodin. I letos proběhnou japonské podzimní slavnosti v Praze, pořádané Japonskou asociací v České republice. Akimatsuri 2026 se uskuteční v neděli 11. října od 12 do 15 hodin v novém prostoru Sabat Praha. Těšit se můžete na stánky s japonským jídlem, výrobky a kulturou, doprovodný program pro celou rodinu a ukázky tradičních i moderních japonských umění. Akce se bude konat za každého počasí, tak se přijďte ukázat. Doporučuje Evropa 2.
12: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
13: Protože máme Filbek.
2: Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
12: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
13: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
14: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
15: Největší hvězdy našeho

0: Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101,5

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2, je neděle 7 hodin a Zuzka Kozáková má dnešní první zprávy. Hezké ráno. V Česku v tomto týdnu na mnoha místech začala topná sezóna. Odborníci připomínají, jak je důležitá pravidelná kontrola kotlů. Hlásí totiž první případ otravy oxidem uhelnatým. Ten řešili záchranáři na Novojičínsku. Přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku. Čeští fotbalisté v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Ten vedl reprezentaci do zápasu jako první zahraniční trenér, který nebyl československého původu. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Český celek neporazil Chorvaty ani v 7. vzájemném zápase.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D8 pozor, a to ve směru na Drážďany. Na 77. kilometru máme nehodu. Další komplikace jsou na Vsetínsku. Na silnici 57 u obce Lidečko je odstavený vůz po nehodě.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně skoro jasno až polojasno. Postupně během dne přijde oblačnost a později odpoledne se pak vyjasní. Teploty v průběhu dne očekáváme v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a 3 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková. Ano.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. Skol.

No a my začneme hezky od podlahy. Kde se v Maďarsku nejvíc googlí sex? Spoiler, Budapešť to není. Vítězná obec má málo obyvatel. Evropa 2.

0: Tomas Robin, Lucky Fotograf. Jsem ráda, že posloucháte Evropu 2 a naše nedělní maximum muziky. A víte, co je skvělé? Skvělé je, že existují statistiky prakticky na všechno. A v Maďarsku už od roku 2015 každý rok zjišťují, ve kterém městě nebo obci se lidé na internetu nejvíc zajímají o sex. Ano, už víc než 10 let tam vzniká něco jako sexuální mapa Maďarska. Žebříček si nechává sestavovat seznamovací web a vychází z Google Trends. Sleduje se konkrétně vyhledávání slova sex a porovnává se, kde je o něj vzhledem k ostatním vyhledávání největší zájem. No, letošní výsledky jsou takové, jaké jsou, ale Budapešť tam nehledejte. Ta není ani v první desítce. Vyhrála obec Nemešrádo, západně od Balatonu, která má jen 305 obyvatel. A není to žádný náhodný výstřel, loni byli druzí, takže letos evidentně zabrali. Druhé místo ještě lepší Mánt, ten má 272 obyvatel, třetí je Regej s necelou tisícovkou a loňský vítěz Kiskorpát naopak z desítky úplně vypadl, asi tam jsou lidé smutní. No, takže někde v Maďarsku teď možná starosta slaví, že se jeho obec dostala na první místo celostátního žebříčku. A úplně krásnou tečku má 10. Devečer. Město se totiž letos proslavilo památníkem k 500. výročí bitvy u Moháče, který lidem připomíná obří penis. Tak. Po kritice ho museli odstranit. Takže já samozřejmě netvrdím, že je mezi tím nějaká souvislost. No, ale do top desítky se Devečer dostal a téma se tam evidentně drží. Tak hezkou neděli.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Umím jezdit autem tak rychle, že jeho zadní náprava předjíždí přední.

0: vědět, kde to stojí.
1: Na D1 mezi 207. a 211. kilometrem ve směru na Prahu uzavírá údržba levý jízdní pruh. V úseku se navíc pohybuje pomalu jedoucí pracovní vozidlo. Další komplikací je olej na silnici u Hradištka na Nymbursku. Vozovka tam klouže a olej unikl také ve Vrdech na Kutnohorsku, konkrétně v Chrudimské ulici. Na místo míří hasiči a průjezd je omezený.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2 a já mám pro vás takový tip na čtení. Schválně, víte, proč ženy lépe cítí? Proč všichni tak často lžeme a jaké to je, když místo bytu nebo chalupy zdědíte český národní poklad? Tak na to všechno vám odpoví nové číslo Blesku pro ženy, které vyjde 29. září. Velký rozhovor tam poskytla legendární režisérka Helena Třeštíková, která prozradila, co by chtěla ve svém životě prožít znovu, jak pečuje o rodinu, anebo kdy ji zlobí manžel. Tak jako, že manželé zlobí, to víme, ale zjistit, kdy zlobí pan Třeštík, to se určitě bude hodit. A i když by už dávno mohla být v důchodu, tak ona na to vůbec nemá pomýšlení a jak sama říká, netěšilo by mě sedět doma. Blesk pro ženy taky vyspovídal ženy, které podědily české národní poklady od Hurvínka až po piano. A spadají tam zajímavé odpovědi na otázky, jaké to je převzít něco, co zná celé Česko, jestli je to radost nebo spíš nechtěný zápřah. A v novém čísle se taky dozvíte, proč jsou ženy ohebnější a proč mají vyvinutý super čich. No a možná vás překvapí, jak často lžeme. Průměrný člověk totiž během pouhých 10 minut rozhovoru zalže 2x až 3x. Proč to děláme a kdy může být lhaní zdravé, tak i to se dozvíte v novém vydání. No a protože k podzimu patří dýně, tak tam najdete i 8 receptů z dýně na slano i na sladko. Já myslím, že takhle je to komplet. Tohle všechno a mnohem víc najdete v úterý 29. září v novém Blesku pro ženy.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
4: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
6: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
7: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Maximum muziky Evropy 2, bylo 8 hodin, vedle mě už sedí Zuzka Kozáková a má připraveny zprávy, tak pojďme na ně. Hezké ráno. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku odmítají vzdát své úsilí proti plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli záměru firmy obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud by báňský úřad těžbu povolil, je připraveno se soudit a zájmy obyvatele bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a zlato z Eura slaví po třetí. Letos Poláci zopakovali také triumf v Lize národů. Cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje převzal polský smečař Wilfredo Leon.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby na dálnici D1 od 211. do 207. kilometru ve směru na Prahu. Na D35 se pak máme odstavené osobní vozidlo na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou na 292. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně většinou skoro jasno až polojasno, místy oblačno, během odpoledne se vyjasní. Jinak teploty v průběhu dne očekáváme v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 8 pokračuje opět Katka Hašková.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

No a my se spolu v následující hodince mimo jiné podíváme do lesa, protože rostou houby, a taky se podíváme na koně s nejdelším ocasem.

0: Krásné dobré nedělní ráno ladíte vysílání Evropy 2. No a my se podíváme do lesa, protože možná váš Instagram, podobně jako ten můj, zaplavili fotky hub, všichni chodí na houby, všichni sbírají houby a pak z toho dělají nejrůznější dobrutky. Já myslím, že lidi se dělí na několik druhů, na ty, co houby nesnáší a ani nezbírají, pak ty, co je sbírají, ale nesnáší, a pak ti, co je milujou a sbírají. No a pak jsem tady já houby miluju, ale skoro nikdy nic nenajdu. Ale to nepopírá informaci, že Češi jsou národem houbařů. A potvrzují to i čísla. Na houby chodí každý rok zhruba 3/4 českých domácností. A tahle tradice se navíc drží už desítky let. Ani internet to nějak nezměnil, které houby sbírat, kde je hledat, to se pořád ale učíme od rodičů a prarodičů a kamarádů, i když možná existují nějaké mapy, kam můžete vyrazit na houby. Ale dobrá houbařská místa, tak ta se často předávají jako, skoro bych řekla, rodinné tajemství. Ale jinde ve světě je to třeba úplně jinak. Odborníci mluví o národech, které houby milují, a pak o těch, které se jich spíš bojí. Typicky Slované patří mezi milovníky hub, ale v Anglii nebo ve Skandinávii měli k divokým houbám tradičně velkou nedůvěru. Za války tam lidé houby jedli, ale prameny to popisují jako něco mimořádného a krizového. Jedním z těch důvodů může být i historie. Nicméně ve východní Evropě lidi do lesů chodívali vždycky běžně. A ty rozdíly najdeme i dnes. U nás není pro vlastní potřebu žádný limit na množství běžných hub, ale třeba v Rakousku si můžete odnést 2 kila na osobu na den. Nevím teda, kdo to kontroluje, kdo to měří, nebo spíš váží, ale jak jsem nakoupila, tak prodávám. A teď na konci září navíc pokračuje hlavní houbařská sezóna. A kdyby se vám nechtělo hledat houby v lese, tak mám pro vás jeden tip. Můžete dnes vyrazit na Salaš u Velehradu, kde se koná 19. ročník výstavy hub. Jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje, a pokud vás to zajímá, tak tam vyražte, můžete tam vidět různé druhy, můžete ochutnat i houbové speciality, no a otevřeno je dnes od 10 do 4, tak pokud jste někde poblíž, tak si to určitě užijte, a pokud ne, tak můžete vyrazit jen tak. Hezkou neděli.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Evropa 2.

0: Europa 2.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: 5-2. Pokračuje v duchu Call Me Maybe, ale já jsem vám slíbila toho koně s nejdelším ocasem, tak pojďme na něj. Protože jestli vám připadá, že péče o vaše vlasy, teď mluvím převážně k ženám, případně k mužům s delšími vlasy, tak jestli máte pocit, že vám péče o vaše vlasy zabere moc času, představte si, že máte doma koně, kterému mytí a česání ocasu zabere 4 až 5 hodin. Teda ne, že by si ten kůň ten ocas mil sám, samozřejmě on na to má lidi. Krisna Jenny z amerického Ohája má totiž nově nejdelší koňský ocas na světě. Měří přesně 4 metry a 12 cm, což je zhruba jako Volkswagen Brouk, jako délka toho auta. Jenny dostala její majitelka jako dárek ke 13. narozeninám v roce 2019. Už tehdy jí ocas sahal k zemi a tak se rodina rozhodla, to je takové hezké rodinné rozhodnutí, že ho prostě nebudou stříhat a uvidí, kam až to může dojít. No a došlo to samozřejmě tak nějak logicky až do Guinnessovy knihy rekordů. Ocas rostl 7 let a péče o něj je prý skoro samostatný pracovní úvazek, takže přibližně jednou za měsíc ho musí rozplést, umýt, dát na něj kondicionér, usušit, několik metrů žíní rozčesat a zase zaplést. Celá ta procedura trvá 4 až 5 hodin. No a přitom jako vy věnujete tolik času a péče ocasu, který ale vlastně neustále schováváte, protože po tom 4-metrovém ocasu by na něj mohl někdo šlápnout, včetně té samotné Jenny, jako toho koně. Takže on ho většinu času má zapletený a schovaný ve speciálním ochranném vaku. A rozpouští se hlavně při mytí a pak teda na výstavách. No. Jenny letos překonala rekord, který vydržel skoro 20 let. Předchozí rekordmanka měla ocas dlouhý 3 metry a 81. To je hezký, že ty nejdelší ocasy mají jako ženy, jako, nebo ženy, klisny. No, mimochodem Jenny má ještě jednu zvláštnost, která se do Guinnessovy knihy zatím nedostala. Ráda olizuje lidi jako pes. Super, takže 4-metrový ocas, 5 hodin u kadeřníka a chování labradora. Prostě to je kůň, kterého si zapamatujete. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu a Scott Mann už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
9: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
9: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
11: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
12: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
9: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, krásné dobré dopoledne, nedělní dopoledne. Zuzka Kozáková už je tady se mnou a má připraveny aktuální zprávy. Pojďme na ně. Hezké ráno. Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odolané vodě obsahoval více než 4-násobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí ze zhruba 15 000 obyvateli. Vodárny také rozšířily náhradní zásobování pitnou vodou. Dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu čeká demolice. Jejich odstřel se má uskutečnit mezi 12. a 16. říjnem. Rozřezávání a odklízení ocelových konstrukcí potrvá až do konce listopadu. Přesný den ani hodina zatím zveřejněny nebyly. O chystaném odstřelu informoval deník Metro. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Jean Kingové. V Šenčenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky se s Ukrajinkami utkaly dosud jednou. Úvodní dvouhra je na programu od 11 hodin.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D2 pozor, ve směru na Brno na 6. kilometru je hlášeno odstavené nákladní vozidlo. Pomalu jedoucí vozidlo údržby je na dálnici D1 mezi stým 52. a stým 70. kilometrem ve směru na Brno. Na Opavsku pak zasahují záchranné složky na silnici 443 u obce Mikolajice. Bouralo tu osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně skoro jasno až polojasno, místy oblačno, během odpoledne oblačnost ustoupí. Nejvyšší denní teploty se pak dostanou na 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 9. Pokračuje. Prosím tě, vezmi si to.
2: Dobře, beru to na
0: Katka
2: sebe.
0: Hašková. Ano, děkuji.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem vlogu.
2: No a já už mám pro vás připravený skvělý playlist, třeba Nicky, Kygo, Dante Minsky, Palaj Royal a nebo taky hudební šrapnel.
1: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Když se rozejdou dva lidi, tak člověk by řekl, že oba přijdou o to též. O jeden vztah, prostě půl na půl spravedlivě. Jenomže ono to tak vůbec nefunguje. Většinou se jeden po rozchodu sesype, nespí, pořád přemýšlí, co udělal špatně, no a ten druhý už může třeba být někde úplně jinde. No a přesně o tom je jeden z největších hitů irské poprokové kapely The Script. Kapela vznikla v Dublinu a proslavila se hlavně emotivními písničkami o vztazích, rozchodech a zlomených srdcích. Taková kapela zlomených srdcí. A Break Even je asi jeden z nejlepších příkladů. Už samotný název je slovní hříčka Break Even, znamená v angličtině dostat se na nulu, nemít zisk ani ztrátu. Jenomže v téhle písni právě zazní pointa, že když se zlomí srdce, nikdy se nezlomí na půl. Někdo z toho odejde v pohodě a někdo si odnese tu většinu bolesti. A právě o tom je tahle skladba. Užijte si to Break Even od The Script.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Marianku.
1: Marianka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Hledáte...
5: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
6: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto?
7: Ne,

0: Evropu 2. Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
4: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nesoutěžím o medaile, ale medaile soutěží o to, která z nich se pověsí mně na krk.

0: je, kde to stojí.
1: Pozor na neobvyklou překážku na Bruntálsku u Dolní Moravice, se po silnici pohybuje 8 telat a zvířata komplikují provoz. Zdržení hlásí také D1 na Vysočině, na 100 kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto a zasahuje do vozovky. A podobný problém je na D5 u Berouna, kde na 18. kilometru ve směru na Prahu překáží porouchané auto a provoz se zpomaluje.
0: Žhavý novinky Evropy.

Evropa 2. Maximum

0: 10 minut před 10. hodinou ladíte Evropu 2. Krásné dobré dopoledne vám přeju. Doufám, že máte prýma neděli, pojďme se na ní podívat. 27. září, co to je za den? Dneska si slaví tři svátky, které spolu vůbec nesouvisí. Třeba Světový den cestovního ruchu. No tak ten už se slaví od roku 1980 a není to jenom oslava dovolených, protože cestovní ruch logicky živí obrovské množství lidí po celém světě. Od hotelů přes dopravu až po restaurace, takže až vlastně budete příště nadávat, že je někde moc turistů, tak si připomeňte taky to, kolik lidí to živí. Pak je tu Národní den čokoládového mléka. To úplně u nás nemá nějakou velkou tradici, ale tady mám jednu zajímavost. Čokoládové mléko se opravdu zkoumá jako nápoj po sportu. Jo, fakt se tomu říká, že to je ideální nápoj po sportu, protože má kombinaci sacharidů a bílkovin, která se po výkonu hodí. Takže jako kakao to nezní jako sportovní nápoj, ale čokoládové mléko prio. No a nakonec tu mám Crash Egg Day, tedy den rozmačkej plechovku. A ten má připomenout recyklaci hliníku a hliník ten je samozřejmě jako recyklační borec. Dá se recyklovat pořád dokola a výroba z recyklovaného hliníku spotřebuje výrazně méně energie než výroba nového. Takže pokud byste dneska chtěli udělat něco dobrého pro planetu, tak přijďte plechovky a ideálně ještě rozmačkejte, aby se jich do toho koše vlezlo hodně. No a kdyby vás zajímalo nějaké výročí, tak i takové tu mám, protože dneska slavíme výročí otevření Národního muzea. Takže i to může být program na dnešní den. Tak hezký den.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
2: Půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
3: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Je tady 10 hodin, vy stále posloucháte vysílání Evropy 2, konkrétně nedělní Maximum muziky, no ale teď je čas na zprávy a na Zuzku Kozákovou. Dobré dopoledne. Přes 20 aktivistů obsadilo dnes v Markvarticích na Jihlavsku chov prasat. Chtějí upozornit na podmínky chovu. Další aktivisté protestují před bránou podniku. Na místě zasahují policisté. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes podruhé otevřou zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku. Čeští fotbalisté v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Ten vedl reprezentaci do zápasu jako první zahraniční trenér, který nebyl československého původu. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Český celek neporazil Chorvaty ani v 7. vzájemném zápase.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Odstavené vozidlo je na dálnici D1 a to ve směru na Brno na svém prvním kilometru. V Praze v Opletalově ulici se srazil cyklista s osobním vozem a na Prostějovsku v obci Vrbátky se srazil nákladní vůz s osobním.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno, během odpoledne pak oblačnost ustoupí. Dnešní nejvyšší teploty pak očekáváme v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Katku Haškovou.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

A my pokračujeme i po 10. hodině. Můžete se těšit třeba na Olivera 3, Topic, Lost Frequencies a teď už Kacaj. Evropa 2.

Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You na Evropě 2. Krásné dobré dopoledne. Mám pro vás teď takový tip, pokud si chcete zhoršit den. Já vím, že je takhle většinou a moje vstupy nezačínají, ale mě to vlastně pobavilo, protože jsem našla takový krásný antinávod na to, jak si zaručeně zhoršit den. A super je, že na to nepotřebujete vůbec nic speciálního. Začít můžete hned po probuzení. Ještě než vůbec zjistíte, jak se máte, otevřete Instagram. Ideálně si během prvních 5 minut prohlédněte něčí dovolenou, nové auto, zásnuby, perfektní snídani a člověka, který už 6 ráno uběhl 10 kilometrů, protože to spolehlivě naštve. Pak svůj normální život porovnejte s jeho 7 nejhezčími vteřinami týdne a udělejte z toho závěr, že jste životně selhali. Když vám někdo během dne napíše jenom OK na cokoliv, tak to určitě nesmíte nechat jen tak být. Věnujte tomu minimálně 3/4 hodiny.

0: Ale pokud jste se v něm poznali, tak vítejte. Ne každý den je skvělý, na druhou stranu, pokud si tady ten můj návod otočíte, tak váš den skvělý bude. Tak krásnou neděli.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Hledáte...
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
6: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
8: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jsem jediný člověk, který umí vyndat z digitálního fotoaparátu kinofilm.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Praze se v Opletalově ulici srazilo osobní auto s cyklistou a nehoda omezuje průjezd centrem. Další střet hlásí Prostějovsko, kde se u Vrbatků srazilo nákladní a osobní auto. Havarovaná vozidla komplikují průjezd místem a problémy jsou také na D1 na Vyškovsku na 228. kilometru ve směru na Ostravu. Stojí porouchaná dodávka, která zasahuje dovozovky a zdržuje provoz.
0: Žhavý novinky Evropy.

0: Evropu 2, nedělní maximum muziky, a pokud jste nestihli zhubnout do plavek, mám pro vás skvělou zprávu, protože podle odborníků je hubnutí na podzim mnohem lepší než před létem. Po létě máme prý zásobu vitamínu D, méně nás trápí sezónní virózy a všude je dost čerstvého ovoce a zeleniny. A já jsem ráda, že už vedle mě sedí Ondra Vodný. Co ty a hubnutí, Ondra?
1: Dobré dopoledne. No, mám na to skvělou hlášku, vždycky se mě někdo ptá, jak to vypadá, říkám, no tak hele, říkal jsem si přes leto, že bych 10 kilo schodil. A jak to vypadá? Už zbývá jenom 20.
0: Hele, já mám zase taky oblíbenou hlášku, já vždycky říkám, no tak jsem trochu přibrala teď po Vánocích. Jo, a vlastně jako je to poměrně univerzálně použitelné.
1: Je to jako s lidma, který neodzdobují vánoční stromeček, a když se jí ptáš, vy máte ještě vánoční stromeček? Ne, my už ho máme připravený na další Vánoce, víš? Záleží na úhlu pohledu, takže ty úhly rozebereme i po 11. hodině.
0: Ano, a já myslím, že u hubnutí je to taky o úhlech. Stačí se dobře vyfotit a vypadá skvěle.
1: Ježíšmarja.
0: Všichni to známe. Tak jo, já to tady předávám. Ondra Vodný, Maximum muziky, a já se budu těšit zase příště. Ahoj.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
3: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
4: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
3: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovy náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
4: One last mission. We're not gonna die out here.
3: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou. V níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
4: Good job, buddy.
3: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
5: You are the first person I've ever seen this far out.
3: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 80.
6: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
2: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
7: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
9: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morioclub Gold.

0: 11. hodina je tu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré dopoledne. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Odpůrci obnovení těžby kamene na kopci Tlustec na Českolipsku odmítají vzdát své úsilí proti plánům soukromé firmy Kamenolom Brniště. Sdružení na záchranu kopce Tlustec se kvůli záměru firmy obnovit na kopci těžbu Čediče obrátilo i na ústavní soud. A pokud báňský úřad těžbu povolí, je připraveno se soudit a zájmy obyvatel bránit i u Evropského soudu ve Štrasburku. České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk poháru Billie Kingové. V Shenzhenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o 12. titul a první od roku 2018. Češky se s Ukrajinkami utkaly dosud jednou. Úvodní dvouhra je na programu od 11 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržení do jedné hodiny očekávejte na D48, jde o trasu Český Těšín Rybí a 60. kilometr, je tu odstavené vozidlo. V Děčíně na pěšině se srazily dva vozy, nehodu máme v Brně v Chodské a v Praze u Slávie bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno, mělo by to tak vydržet po celý dnešní den. Teploty se aktuálně drží většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a téměř dvě minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Trochu delší víkend, přeju, ať je pozitivní, s počasím, který se chystá na další týden, 100% bude, co se na nás chystá, prozradím. Evropa 2.

Je 9 minut po 11. hodině, posloucháte Evropu 2, Luis Capaldi pokračuje, bude Lenny a novinka od Meduzy, nenechte si ji ujít, už za chvíli na Evropě 2.

Tohle je Medusa Khalid na Evropě 2 v 11.18, Annika Eris, Imagine Dragons, tomu budou za chvíli a pokud máte rádi babí léto, tak je náš čas, jo. Počasí, který se krásně zvrtává zpátky do krásného, modrá obloha, příjemné podzimní teploty a výhled tady by měl vydržet minimálně celý další týden. K prodlouženému víkendu, jako by to patřilo, doufám, že to náramně využijete i celý ten následující týden. Kdo ví, kdy to spadne do toho ošklivého podzimu, který trošku vystrčil drápky poslední dny a co si budem, moc příjemný to nebylo. Takže hurá ven, užívat si

0: kde to stojí.
1: 11.31, tady rychlý pohled na silnice, pražský okruh u sjezdu Barrandov, tam se jezdí jedním jízdním pruhem, na letiště se zdržíte okolo 20 minut, opačným směrem od Stodulek zhruba 15, D10 Práturnov kolona, tu čekejte před Mladou Boleslaví, pracují tam silničáři a zdržení okolo 15 minut a na 20 na příjezdu do Českých Budějovic u Hluboké je nehoda a zdržení okolo 10 minut. Pozor také na obousměrné uzavření pražského okruhu, které začne ve 13 hodin, je to na 16,5 kilometru. Myslete na to, pokud budete někam vyrážet dnes. Oliver Heldens, Benson Boone, něco málo z toho, co mám ještě dnes dopoledne připraveno na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dante Minsky. Nová muzika.

0: Ale Benson Boone na Evropě 2 v 11.44. Věříte konspiracím a rádi se díváte na nějaký informace, které vypadají, že jsou pravdivý, ale možná tak úplně nejsou. Tak vězte, že tohle je zjištění, které je zároveň vtipný, ale zároveň znepokojení. Vědci prošli 8 studií, dohromady skoro 9 tisíc lidí a přidali vlastně jeden pokus. A vyšlo jim, že u lidí, co jsou na samým vrchu toho konspiračního myšlení a jedou si všechny konspirační teorie, je 91% šance, že věří dvěma věcem naraz, který se navzájem úplně vylučují, jo? A je na to skvělý případ, na kterým to zkoušeli, a je to případ princezny Diany. Jedna teorie říká, že ji zavraždila britská tajná služba, druhá říká, že svoji smrt předstírala a žije si někde v klidu. Jo? Obojí platit nemůže, jo? Buď je to jedna nebo druhá varianta, ale tenhle ten vzorek lidí, který věří konspiračním teoriím, věří oběma těmhle variantám, a aby vyloučili, že lidi opakují, co někde slyší, tak zkusili ve druhém kole na úplně vymyšlených událostech udělat to samý a vyšlo úplně to samý. Takže pozor na to, čemu věříte, jako v dnešní době člověk, aby radši nevěřil vůbec ničemu. Alesso a One Republic a taky novinka od Adély, tomu věřte stoprocentně, že dám do 12. hodiny, na to se můžete spolehnout tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Do kiny jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu a Scott Men už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
9: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
10: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
11: Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea.
12: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
13: 98.2 a 105.5 FM.
14: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morivo Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Je poledne, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a s nimi Zuzka Kozáková.
1: Hezké poledne. Sobotní ranní rozbor vody z horního vodojemu v Odolené vodě obsahoval více než čtyřnásobek limitu pro obsah olova. Další dva pozdější odběry na stejném místě už limit splnily. Voda dál není pitná. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Vodárny také rozšířily náhradní zásobování pitnou vodou. Dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B u Českého Brodu čeká demolice. Jejich odstřel se má uskutečnit mezi 12. a 16. říjnem. Rozřezávání a odklízení ocelových konstrukcí potrvá až do konce listopadu. Přesný den ani hodina zatím zveřejněny nebyly. O chystaném odstřelu informoval deník Metro. Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a zlato z Eura slaví potřetí. Letos Poláci zopakovali také triumf v Lize národů. Cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje převzal polský smečař Wilfredo Leon.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D8 ve směru na Ústí, na 23. kilometru osobní vůz narazil do svodidel. V Bohumíně v Bezručově ulici probíhají záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobního vozu. V Prachaticích se srazily dva vozy v Nebahovské ulici a s nehodou počítejte i v Praze v Bělohorské.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Během odpoledne pak oblačnost ustoupí. Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a 2 minuty po 12. Pokračuje Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v

popolední nechybí Pascal Toben, taky Ricky Leroy, Linkin Park a spoustu dalšího víkendového maxima muziky na Evropě 2.

0: na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Team Lidl. To se vyplatí.
3: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů kteří cestovali s ním.
4: Jděte.
5: Fun Play originál série se vrací.
6: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
5: Nová mise.
7: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
5: Nová výzva.
8: U nás se vždycky něco stane.
5: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
9: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
10: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když cílím, nikdy mi nedojdou náboje. Tedy dojdou, ale zásobník se mi to bojí říct.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 12.33, tady rychlý pohled na silnice. Dejte pozor na Pražský okruh. Na 16,5 kilometru dojde o 13 hodin k obousměrnému uzavření. Jo, tak ať se tam nezdržíte. 17. kilometr teď aktuálně se jezdí jedním pruhem. Kolona je tam obousměrně zhruba na 20 minut. D10 z Prahy do Turnova, kolona je u Mladé Boleslavy. Pracují tam silničáři na 42. kilometru. Zdržíte se okolo 10 minut. A 23. z Telče do Jindřichova Hradce. Tam čekejte nehodu, jezdí se Kivadlově. Sofie Lesbeck se Adonis One Direction. Něco málo z toho, co mám pro vás přichystáno na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 12.48, Kygo na Evropě 2, Sombr bude za chvíli taky kamarád. No a pokud už máte oběd za sebou nedělní, tak schválně, jestli jste ho strávili se svým partnerem nebo partnerkou. Věci vzali skoro 300 lidí a dali každému jednu a tou samou zkoušku, ten samý úkol dvakrát. Jednou samotnému a jednou s někým blízkým v místnosti. Takže každý člověk byl sám sobě srovnávací skupinou. V tom hlavním pokusu snědlo 108 lidí 50 gramů sacharidů bylým pečivu a pak se jim 2 hodiny měřil cukr v krvi. A výsledek, když byl v místnosti partner, byl celkový nárůst cukru skoro o čtvrtinu nižší a vrátil se rychleji na původní hodnotu. To samé se ukázalo i jinde, to znamená, že ať už budete dělat cokoliv, tak skvělý a pozitivní dopad na tu věc bude mít fakt, že budete s někým blízkým. Tak to udělejte i dnes odpoledne a i zítra a pořád a uvidíte, jak skvěle vám bude. A Evropa 2 k tomu bude hrát celý prodloužený víkend maximum muziky.
1: Evropa 2, 8...
2: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Venku se ochlazuje, dny se krátí, ale doma zůstává teplo. Klimatizace Midea Solstice totiž nejen chladí, ale i vytápí. S technologií AI EcoMaster, která se přizpůsobí vašim potřebám a přináší úsporu energie až 30%. Ať je léto nebo mrazivá zima, doma je vám dobře po celý rok. Více informací najdete na www.midea.cz. Když klimatizace, tak Midea. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: mechanik. 13 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Pražský okruh u Slivence se dnes zcela uzavře kvůli usazení mostního nosníku až v pozdních večerních hodinách. Oznámila to policie na síti X. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Okruh bude uzavřený v obou směrech. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dnes podruhé otevřené zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku. České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 1-0 na zápasy a dělí je jediná výhra od 12. titulu v historii. První bod pro tým kapitánky Barbory Strýcové získala Karolína Muchová, která porazila Angelinu Kaliněnovou 6-2, 6-3. Triumf Češek v týmové soutěži může završit wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se utká ve druhé dvouhře s Elinou Svitolinovou.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 opatrně na 48. kilometru ve směru na Prahu je tu odstavené vozidlo. V Praze k přehradám se srazily dva vozy a na Českolipsku na silnici 268 u obce Sloup bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Během pozdějšího odpoledne pak oblačnost ustoupí. Teploty se pohybují mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a opět taky Ondru Vodného.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Eva Farná, taky Lost Frequencies, nebo Dagny, to mám připraveno po 13. na Evropě 2.
1: Evropa 2.

0: 13.18, posloucháte Evropu 2, no a protože přišlo k nám babí léto, je radost, když je k tomu ještě prodloužený víkend, jo, ale abyste nezůstali tak nějak opojený tím sluníčkem, tak jenom podotknu, že například v Tatrách už napadl první sníh, jo, takže ta realita kalendáře je jasná, podzim se blíží a jiný to nebude. Jaký bude podzim, jaká zima, je otázka. Mluví se všude o jevu El Niño, mluví se o tom, že Středozemní moře má o pár stupínků víc, než by mělo být, takže jak to využít pro sebe, jasný, strávit podzimní prázdniny někde u moře. Bude tam teplej, než by se mohlo zdát, tak začněte plánovat, ať i další možnost volna a prodlouženého víkendu je pořádně využitá. David Guetta, Machine Gun Kelly se postarají o další maximum muziky, tak hezkou neděli z Evropu 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku!
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Hledáte

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Při mém IQ testu vzniklo číslo, které lidstvo ještě nezná.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.34, pokud jste na cestách, tak opatrně, pokud pojedete po Pražském okruhu, 16,5 km hlásí zdržení. V Praze je uzavírka taky na Českobrodské, na Běchovice, Jarově je uzavřeno, zdržení čekejte na Nuselském mostě do centra, tam se zdržíte okolo 10 minut. D10 do Turnova před Mladou Boleslaví silničáři na 42. kilometru je 10 dní pruhem a zdržení je do 10 minut. A zdržení je také uměřína na D1 z Brna do Prahy, je to na 133. kilometru aktuálně se zdržením do 5 minut. Alex Warren, Alok i Fastboy nebudou chybět za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Maximum nový muziky.

0: Tohle jsou Fastboy na Evropě 2 ve 13.46. No a pokud máte nějakou bolízku z týdne, nebo celkově se vám nechce ven, protože jste rozlámaný, tak pozorně poslouchejte, protože tohle je jeden z největších převedů, jaký jsem teda osobně kdy viděl sportovně. 157 souhrnných prací, skoro 3000 pokusů a přes 220 tisíc lidí, u kterých se řešila jedna jediná otázka. Pomáhá pohyb na bolest? A schválně si zkuste tipnout, jak to dopadlo. Odpověď je, že jo. A docela výrazně. Bolest snížil zhruba o 1/10 bodu na 10-bodový stupnici, což je asi o 60% víc, než kolik v jiných pokusech uleví běžné prášky proti bolesti. Ale to nejzajímavější přichází teď a je proti tomu, co by člověk čekal. Nejlíp nedopadla tvrdá nějaká dřina, jo? Ale nejlíp dopadly sport jako pilates, tai chi a vůbec největší úlevu přinesl tanec. I když to je jenom z jedné studie, tak to můžete zkusit aplikovat. Takže všechny bolízky stranou a hurá do tance. Mark Dan nebo Kasabian k tomu budou hrát v našem víkendovém maximum muziky. Takže neválec a do akce. Evropa 2.
1: Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
5: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: 58.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
8: Už v neděli 4. října proběhne další karlínské polívkování. Ve stáncích vás bude čekat široká nabídka klasických českých polévek, jako je například bramboračka, zelňačka, kulejda, česnečka nebo držtková. Nebudou chybět ani pikantní chutě světové kuchyně za doprovodu živé muziky a programu pro děti. Karlínské polívkování proběhne na Karlínském náměstí od 11 do 18 hodin. I letos proběhnou japonské podzimní slavnosti v Praze, pořádané Japonskou asociací v České republice. Akimatsuri 2026 se uskuteční v neděli 11. října od 12 do 15 hodin v novém prostoru Saba v Praha. Těšit se můžete na stánky s japonským jídlem, výrobky a kulturou, doprovodný program pro celou rodinu a ukázky tradičních i moderních japonských umění. Akce se bude konat za každého počasí, tak se přijďte ukázat. Doporučuje Evropa 2.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
12: Bez generace E2 by to nešlo.
1: Děkuji vám.
12: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
15: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
14: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
16: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
17: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.

0: 14 hodin, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je takovým prvním městem v České republice. Na vyprodané exhibici na městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. 44-letý druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než 6 let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava. Baroš po konci profesionální kariéry ještě chvíli nastupoval za rodné Vigantice, kde je stále registrován. Fotbal už ale nehraje.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Prahu. V Praze na hlídce boural autobus, v Praze opatrně i na náměstí Jana Palacha, kde máme nehodu, a v Brně ve Štefánikově ulici bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se stále pohybují v rozmezí od 18 do 23 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a minutu po 14. si slovo bere Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Evropa 2, Atmo Music, také Henry Moody, něco málo z toho, co mám už za chvíli na Evropě 2, tak držte vlnu dál a pěkné nedělní odpoledne.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 14.15, Mimi Web, Colin, to přidávám za chvíli z našeho víkendového Maxima muziky. No a pokud si užíváte prodloužený víkend, tak jen houšť. Pokud vám tenhle utekl, další nás čeká velmi brzy s podzimně prázdninami, tak zkuste obejít svoje kolegy v práci a urvat trošku víc volna, než třeba tenhle víkend. A máte postaráno krásný podzimní čas, tedy volno, a to má rád každý. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle Domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: to stojí.
1: A jak to vypadá na silnicích, se podíváme. Dejte pozor na zdržení na Nuselském mostě do centra, je to okolo 10 minut. Pozor dejte na trase z Turnova, teda do Turnova po D10 před Mladou Boleslaví. Stále jsou tam silničáři a jezdí se jedním jízdním pruhem. Čekejte tam krátké zdržení. Silničáři jsou také u Měřína na D1 na 133. kilometru a komplikace stále čekejte na Pražském okruhu na 16. kilometru. Je to obousměrně. Šťastnou cestu, Jordan Hush a taky Sony Fodera. K tomu hrají na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy.

Maximum Dreams.

0: pokud si užíváte prodloužený víkend, tak věřím, že vám v tom užívání pomůže po 15. hodině i Kuba Štěpán, Giant Trucks a Thomas Robin, tomu nebudou chybět. A taky lehká pozvánka na to, co by vás mohlo bavit v kině, kterou jsme pečlivě vybrali. Tak držte vlnu i dál a příjemný prodloužený víkend ve společnosti Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. We still do this.
2: We've been through worse. Brad Pitt se pod vedením režiséra Davida Ayera vrací do drsného terénu. Jejich novinka V srdci divočiny znovu sází na fyzicky vypjatý příběh, tentokrát ale v mnohem komornějším pojetí ve srovnání s 12 let starým válečným dramatem Železná srdce.
3: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: V roli penzionovaného vojenského experta Jamese Belmonta se Brad Pitt vydává se svým psem Odinem na výlet do aljašské divočiny. Společná výprava se ale zkomplikuje vinou Jamesovi náhlé zdravotní indispozice při pilotování malého letadla.
3: One last mission. We're not gonna die out here.
2: Po havárii se tak pro oba stane mrazivá pustina jejich jedinou realitou, v níž kromě mrazu, vyčerpání a zranění musí čelit i takovým hrozbám, jako je smečka vlků. Každý den je pro Jamese a Odina zkouškou vůle, kde nestačí jen fyzická síla, ale i schopnost udržet naději.
3: Good job, buddy.
2: Mimochodem, představitel služebního psa Odina pochází z Nového Zélandu, kde se film primárně natáčel. Na natáčení spolupracoval i slavný cvičitel zvířat Andrew Simpson, který trénoval zvířata pro snímky Revenant z mrtvých vstání nebo John Wick.
4: You are the first person I've ever seen this far out.
2: Survival thriller V srdci divočiny je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 8 let.
5: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková nachystala nové zprávy na 15. hodinu. Tak pojďme do ní.
1: Dobré odpoledne. V Česku v tomto týdnu na mnoha místech začala topná sezóna. Odborníci připomínají, jak je důležitá pravidelná kontrola kotlů. Hlásí totiž první případ otravy oxidem uhelnatým. Ten řešili záchranáři na Novojičínsku. Přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Zásoby speciálních 5000 korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Česká národní banka bankovku vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách ČNB v Praze, v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1, a to na 48. kilometru ve směru na Brno. Je tu odstavené osobní vozidlo. Na Chomutovsku na silnici 223 u obce Krištofovy Hamry se pak došetřuje nehoda osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty nepřekračují 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy. Jinak bude jasno, hlavně v Čechách přechodně polojasno s vysokou oblačností. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 až 24 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 15. už taky Kubu Štěpána.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Máte pocit, že se vám blast dlouhodobě nedaří? Za chvilku probereme města, kde je podle místních seznamování skoro disciplína pro otrlé. Tak držte vlnou, tady je vaše Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: společnost vám dělá Evropa 2. Jestli máte v lásce dlouhodobě smůlu, možná není problém ve vás, třeba jenom bydlíte ve špatném městě. Časopis Time Out zveřejnil seznam míst, kde se podle lidí seznamuje úplně nejhůř a Černého Petra si z 53 světových měst vytáhl Stockholm. Krásné město, skvělá architektura, muzea, restaurace, ale pokud tam hledáte partnera, evidentně to taková romantika není. Na druhém místě skončila Kodaň a třetí Sydney. Tam dokonce 71% dotázaných řeklo, že je těžké najít nejenom lásku, ale i opravdové přátelé, takže říkám si, že teď už jenom čekám na opačný žebříček. Prostě města, kde přijedete sami a za týden odjíždíte ve dvou. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, what a la volka, Faded.
4: Jo, faded, faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádního zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Mlačková kvalita za nízké.
7: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
6: Ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
9: Jasně, a já budu britská královna.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
9: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
9: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
8: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
10: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
13: Najděte.
14: Fun Play originál série se vrací.
15: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
14: Nová mise.
16: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
14: Nová výzva.
17: Ono se vždycky něco stane.
14: Extraktoři. Nová série už teď pouze na Fun Play.
18: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, proč nemám zuby moudrosti? Řekl jsem jim, ať nerostou.

0: to stojí.
1: Taky o víkendu sledujeme na Evropě 2 dopravní situaci. Nehoda dvou aut vás zbrzdí v Liberci v ulici Unisy. Podobně je tomu na silnici 34 v Jindřichově Hradci u kruhového objezdu s ulicí Jáchymova. Díky Lídu za zprávu. V Praze je silnější provoz na Štěrboholské spojce ve směru na Průmyslovou. Zdržení je do 5 minut a nehody se vyšetřují v ulici Bubenická, kde se střetly dva vozy. A pozor, je v ulici Podleská. I v tomto případě bourala dvě osobní vozidla a na místě jsou záchranné složky. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
2: Haví novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ještě před pár lety bylo skoro známkou cti říkat, že v práci jste od rána do večera, že telefon berete kdykoliv, e-maily řešíte doma a dovolená znamená hlavně práci z jiného místa. Teď se ale přístup zaměstnanců lehce mění. Velký průzkum mezi 11 000 lidmi ve 14 zemích světa ukazuje, že většina nechce práci flákat ani se od firmy úplně odstřihnout. Spíš se mnohem víc hlídá, kolik prostoru jí ve výsledku dá. Lidé chtějí odvést dobrou práci, být spolehliví a klidně u zaměstnavatele zůstat dlouhé roky, jen už méně přijímají představu, že loajalita znamená být k dispozici pořád. Důležité navíc je, aby práce člověka pořád nikam posouvala a nebyla jen nekonečným kolečkem schůzek, tabulek, zpráv, všemožných, že jo. Jakmile zmizí zajímavost a pocit smyslu, mizí často i chuť zůstávat. Takže pracovní vztah se trochu přepisuje. Firma už není střed vesmíru, kolem kterého má obíhat celý váš život. Je to pořád důležitá část dne, ale jen část. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
5: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
6: Nestíháš? Pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: Na Evropě 2 jsou před námi zprávy na 16. hodinu a s nimi přichází Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. Pražský okruh u Slivence se dnes zcela uzavře kvůli usazení mostního nosníku až v pozdních večerních hodinách. Oznámila to policie na síti X. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem k dálnici D5. Okruh bude uzavřený v obou směrech. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích jsou dnes podruhé otevřené zdarma. Poprvé mohli návštěvníci využít bezplatné prohlídky na konci srpna. Den otevřených dveří se koná ve 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu. Podmínkou návštěvy je mít předem zarezervovanou vstupenku. Rekonstrukce poloviny mostu na průtahu 1/35 v Liberci bude hotová do konce října. Stavbaři využili prodlouženého víkendu a osazují takzvané mostní římsy. Zavřeli proto znovu rušnou křižovatku pod mostem zvanou Sněhulák. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by být tato uzavírka letos poslední. Práce ale budou pokračovat i příští rok, a to na druhé polovině mostu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever pozor na odstavené vozidlo, které je na 47,5 kilometru. Další odstavený vůz je na D2 na trase Lanžhot Brno na 5. kilometru a na Příbramsku u Dobříše pozor, došlo tady ke střetu osobního vozu a cyklisty.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se pohybují do 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy. V průběhu dne bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno s vysokou oblačností. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 až 24 stupni. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Proč na dovolené děláme věci, které by nás doma ani nenapadly, a peníze najednou utrácíme s podezřele lehkým srdcem? I o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2. Tak držte vlnu.

0: Posloucháte Evropu 2. Jedna z nejdražších vět, kterou můžete na dovolené říct, je: no když už jsme tady. Protože přesně po tady té větě často následuje dražší restaurace, další drink, výlet, který jste vůbec neplánovali, nebo nákup něčeho, co vám ještě v obchodě připadá naprosto nezbytné a doma to pak 3 roky leží ve skříni. A nejsme v tom sami. 6 z 10 cestovatelů přiznává, že se mimo domov chová jinak než běžně. Víc utrácejí, chodí spát později a častěji kývnou i na věci, které by doma odmítli. Na dovolené totiž trochu povolí taková ta běžná pravidla. Nikam se nemusí do práce, často tolik neřešíte a hlavně máte pocit, že těch pár dní je prostě potřeba pořádně využít. Takže zdravý rozum zůstává sice s vámi, jen dostává podstatně méně prostoru. No a pak přijedete domů, vybalíte kufr, otevřete bankovní aplikaci a najednou velmi rychle zjistíte, že největší dovolenkový zážitek ještě čekal doma. Evropa 2.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Hledáte...
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
1: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Neposlouchám hudbu. Hudba poslouchá mě. Yeah, I wanna jump in. I really wanna fly. 'Cause I've been waiting all my life.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Menší zdržení vás čeká na příjezdu do Prahy po D1, zpomaluje se před Chodovem, kde je omezení, více auty na Štěrboholské spojce u sjezdu na Černý most. V Brně počítejte se zdržením na třídě Kapitána Jaroše, kde došlo ke střetu osobního vozidla s cyklistou a dva vozy se srazily v Havířově v Orlovské ulici. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Kdo někdy pracoval z domova nebo v kanceláři přes všemožný video aplikace, tak určitě zná takovou tu zelenou tečku vedle jména. Malý symbol, který má říkat jsem online, ale občas skoro působí jako pracovní vysvědčení. V Austrálii teď 3/4 kancelářských zaměstnanců přiznalo, že cítí tlak odpovídat na zprávy rychle, aby působili produktivně. A víc než polovina má pocit, že hybridní práce ještě zvýšila očekávání, že mají být pořád digitálně dostupní, takže místo toho, aby se řešilo hlavně to, jestli máte práci hotovou, občas řešíte i to, jestli náhodou nejste moc dlouho v uvozovkách pryč. Odskočíte si pro kafe, vrátíte se a už kontrolujete, jestli vás systém mezi tím neprohlásil za nezvěstného, například. No dřív se chodilo píchnout na vrátnici, co si tak pamatuju z vyprávění. Dneska píchnete do myši. Technicky vzato pracuje hlavně ta myš. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
5: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
6: Nestíháš? Pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: 58.2 a 105.5 FM.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
11: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
12: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morivo Club Gold navíc získáte

0: Ladíte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Pojďme na aktuální zprávy. My jsme Evropa 2.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Česká republika přijde o svou dominantu ve středočeském kraji. Nejvyšší stavbu v zemi chtějí odstřelit. Jde o dva vysílače u Liblic u Českého Brodu na Kolínsku. Jsou vyšší než Eiffelovka, ale už z nich nic nevysílá. Plzeň začala testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory a současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich vozu na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je takovým prvním městem v České republice. Na vyprodané exhibici na městském stadionu v Ostravě symbolicky uzavřel svou hráčskou kariéru fotbalista Milan Baroš. 44-letý druhý nejlepší střelec české reprezentace tak učinil více než 6 let po svém posledním profesionálním utkání v dresu Baníku Ostrava. Baroš po konci profesionální kariéry ještě chvíli nastupoval za rodné Vigantice, kde je stále registrován. Fotbal už ale nehraje.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 pozor na bourané vozidlo ve směru z Prahy na Turnov na 19. kilometru. Na D46 je pak hlášeno odstavené vozidlo na Krajnici ve směru z Olomouce na Vyškov, jde o kilometr 38.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se drží do 23 stupňů Celsia. V pondělí ráno se ojediněle objeví mlhy. Jinak bude jasno, hlavně v Čechách přechodně až polojasno s vysokou oblačností. Teploty se mohou vyšplhat ke 24 stupňům Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 17. opět pokračuje Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Za pár minut nabídnu hudební šrapnel a song o rozchodu, který dokazuje, že v lásce ztráty opravdu nedělí půl na půl. Co to bude? Počkejte si na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Před námi je kapela The Script a single Break Even z roku 2008. Song o rozchodu, který je vyloženě všechno, je nespravedlivě rozdělený. Jeden už jde dál, druhý se pořád rozpadá a právě v tom je schovaná slovní hříčka názvu. Po tomhle rozchodu rozhodně nejsou oba v uvozovkách na nule. V Americe, jak se dívám, se skladba dostala až na 12. místo, tak pojďme si připomenout formaci The Script.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
3: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
3: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
3: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, kdo jako první doletěl na měsíc? Můj nacvičovací panáček, když jsem nacvičoval trojitý kop s otočkou. What a way to say goodbye. You took all of my insecurities and rubbed them in my eyes. I so slowly die.

0: kde to stojí.
1: S časem navíc počítejte na D1. U Šmejkalky na 24. kilometru probíhá rekonstrukce mostu. Nárazově se zdržíte z obou směrů. Silnice 3 je plnější v okolí Benešova a u Olbramovic směrem do Českých Budějovic. V Praze je více aut na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu a taky hlásíte silnější provoz v Blegerově ulici před IP Pavlova. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: společnost vám dělá vaše Evropa 2. Stačí jeden mobil, pár zpráv, sociální sítě a najednou je mnohem jednodušší vést život, o kterém doma nikdo netuší. Anonymní anketa mezi Čechy, kteří mají zkušenost s nevěrou, ukázala docela zajímavý obraz. Část lidí nepodvádí vůbec, ale mezi těmi, kteří ano, je i skupina, která rozhodně nezůstává u jednoho úletu. Zhruba 4 z 10 uvedli, že za poslední 2 roky protějšek podvedli víc než 10krát. Liší se i to, co od nevěry lidé čekají. Ženy častěji hledají emoce a blízkost, muži spíš čistě sexuální vztah. V jednom se ale shodují, internet všechno výrazně usnadnil. A ne vždycky jde o jednorázovou náhodu. Češi podle ankety často preferují delší paralelní vztah, takže spíš než o jednu slabou chvilku jde o poměrně promyšlenou druhou kolej. Upřímně, provádělo se nejspíš vždycky, jen dřív jste museli tajně schovávat dopisy. Dneska hlavně doufáte, že partner nikdy neřekne, půjč mi na chvíli telefon. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Do kin jde pokračování thrilleru 610 metrů nad zemí. Jeho příběh se odehrává na nejnebezpečnějším treku světa a nese název Na hraně smrti 2 Dead Point.
4: You have to do something that makes you feel alive.
3: O režii se postarali bratři Michael a Peter Spirigovi, kteří mají na kontě Upířinu svítání nebo krimi thriller Jigsaw. Scénář zpracovali Scott Mann a Jonathan Frank. Tihle dva už stojí za scénářem k prvnímu dílu. A Scott Mann už má dokonce rozepsanou trojku.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Příběh snímku Na hraně smrti 2 Dead Point sleduje Jax, která se po tragické ztrátě své sestry Shiloh vydá s její bývalou kamarádkou na plank walk trasu nahoře Mount Kwan v Thajsku. Chtějí tak uctít její památku. Dívčí jízda vysoko nad zemí se ale rychle promění v noční můru. Po děsivém sesuvu kamení se Jax a Luz ocitnou uvězněny na křehkém a nestabilním dřevěném chodníku ve výšce 1524 metrů. V extrémních podmínkách tak musí čelit nejen hrozbě pádu, ale i vlastním démonům strachu a pocitu viny. Na hraně smrti 2 Dead Point je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
6: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
7: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
8: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
9: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
10: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: 88.2 a 105.5 FM.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se.
14: na maximum.
15: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
16: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
15: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
14: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz
17: Evropa 2.
18: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobrý podvečer. V Česku v tomto týdnu na mnoha místech začala topná sezóna. Odborníci připomínají, jak je důležitá pravidelná kontrola kotlů. Hlásí totiž první případ otravy oxidem uhelnatým. Ten řešili záchranáři na Novojičínsku. Přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Požadují zvýšení základu výdělku od ledna o 10%. Na svém webu to uvedla Odborová unie bezpečnostních složek. V úterý chce o tom jednat s vedením ministerstva vnitra. Zásoby speciálních 5000 korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Česká národní banka bankovku vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách ČNB v Praze, v Brně, v Ostravě a v Hradci Králové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na silnici 56 na trase Ostravice Ostrava. Tady máme na 58. kilometru nehodu. Počítejte s menším zdržením. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 193. kilometru pak máme v pravém pruhu sraženou zvěř.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Teploty nepřekračují 23 stupňů Celsia. Zítra ráno počítejte místy s mlhami, jinak bude jasno, hlavně v Čechách postupně přechodně polojasno s vysokou oblačností a teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a právě teď už je na svém startu Music Chart s Popem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart.
0: Proč nezačít tu dnešní Music Chart na Evropě 2 něčím roztomilým, jsem si říkal. A tak jo, mám roztomilé přání k narozeninám. Priyanka Chopra, jméno stejně to příjmení Chopra. Tak když slaví s někým narozeniny, podle mě tak nejlepší dárek, co by mohla dát prostě někomu motorku, dát někomu Chopra. Tak Priyanka Chopra je samozřejmě manželka nejmladšího člena Jonas Brothers, Nika, a ta sdílela na sociálních sítích video, které vlastně bylo určené právě jejímu partnerovi a tím mu přála k jeho 34. narozeninám. To mě taky vždycky úplně děsí, že vlastně spousta lidí je o malinko třeba mladší než já, ale když si uvědomím, že třeba už jako 20 let vím o tom, že existují, jak ta kariéra někdy může začít brzo, že? No a na tom videu teda, abych se vrátil k těm narozeninám, tak zpěvák doprovází na klavír svoji dceru, která taky má originální jméno křestní pro změnu Malty, no a ta zpívá skladbu Diamonds od Rihanny. Na tvář Malty sice diváci nevidí, ale i tak z videa je poznat, jak moc si to zpívání užívá. Za klavírem tančí v bačkůrkách ve tvaru koaly a v růžovém pyžámku. V jednu chvíli je taky vidět, jak Nick své dcerce naznačuje slova, zatímco je v pozadí slyšet, jak někdo tleská do rytmu. Všechno nejlepší muži, který plní všechny naše sny, připsala k tomu Priyanka Chopra, k tomu videu. No a pojďme si říct, že ten sen vlastně je i to společné děcko. To jsem zjistil až teď, že cesta k rodičovství tohohle páru tak byla poměrně složitá. 10 let skoro jim to snad trvalo. Nakonec museli jít cestou náhradního mateřství. Malty Mary, jak se jmenuje celým jménem, dcera, tak se narodila předčasně 15. ledna 2022, o 3 měsíce dříve, než měla. Takže je to ale krásný prostě příklad rodičovské lásky a je to vlastně taková ukázka toho, že fakt jsou v tom životě ty věci některé důležitější než jiné a jsou to zpravidla jiné, než si myslíme běžně, jakože věci typu láska, rodina, děti, přátelé, tak zkrátka jsou víc, než to, za čím se většinou ženeme, ale všichni chceme, že jo, kariéru, peníze a pak to přebije písnička s dcerou k narozeninám. Nicméně, abych tady zase úplně nefilozofoval, abych tady nebyl úplně ezo eko bio, tak pojďme i na ty přízemnější radosti, jako jsou třeba ty peníze, nebo spíš úspěch. Peníze z hitparády asi úplně neplynou, ale úspěch kariérní tady se dá trošku měřit, protože o tom je naše Music Chart, tady je to o oblibě, o počtu fanoušků a taky o vašich hlasech na Evropa2.cz. Tak pojďme se podívat, jak jste hlasovali do 37. letošní Music Chart, u které zdraví a krásný večer přeje Bob Švarc a nabízí rovnou první dnešní soutěžní novinku Topic a Carte Blanche. Na začátek jdeme na to.
2: Evropa 2 Music Chart.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2, vždycky vám to takhle musím říct zas a znova, abyste věděli, že jste s tou nejprestižnější českou hitparádou, kterou vůbec si lze představit. No a samozřejmě máme tady kvalitní nejenom ten samotný žebříček, ale i to, co vám nabízíme jako ty nejnovější kousky do žebříčku třeba dalšího, tak tohle byly Topic a Carte Blanche. Je potřeba představovat Topika, Tobias Topik se jmenuje celým jménem tenhle ten německý DJ, producent a hitmaker. Vždycky jsem si myslel, že Topik je nějaké jméno, které si vybral, aby to dobře znělo, a on se tak fakt jmenuje. A Tobias křestním jménem, i to by šlo, Tobias Topik pořád dobrý, ale Topik zkrácenina asi celosvětově je to ještě lepší takhle stručně. No a vydává se prý novou hudební cestou, jejíž ukázkou první je právě tady ta muzika, kterou jsme slyšeli, track Lucky Ones se jmenuje, a na něm hostuje čerstvě sformované duo Carte Blanche a taky zpěvák Alexander Tidebrink, jehož jméno si myslím, že taky by někomu určitě mohlo něco říct, jednak jsme ho měli tady v hitparádě a taky jsme ho tady měli pod jeho, řekněme, zkratkou uměleckou A7S. Spousta písniček zůstala už za oběma pány, za Topikem i za Alexandrem Tidebrinkem. No a kdybychom se teda vrátili k téhle té nejnovější Lucky Ones, tak emotivní, melancholický text se zde propojuje s velmi energickým rytmem a chytlavou melodií. Souhlasím, já jsem teda text úplně nevnímal, ale ta melodie tak na mě působila velmi příjemně a velmi svěže a velmi energicky. Novinka číslo 1. A novinka číslo 2, zase zajímavé jméno. Jméno teda jako umělce mi nic neříká, ale to příjmení si myslím, že nám bude povědomé. Marriott. James Marriott.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a teď jsme poslouchali novinku číslo 2 v podání muzikanta, který má opravdu sympatické příjmení. Myslím si, že spousta z vás v hotelu jeho názvu, nebo jeho jména teda někdy v životě byla, anebo minimálně by ráda byla. James Marriott se jmenuje tenhle ten britský zpěvák a textař. Myslím si, že až jednou pojede světové turné, tak o ubytování má postaráno. Tohle byla novinka jeho, Burn Down the Disco se jmenuje, která kombinuje výrazné kytary a zároveň takovou tu zase svěží taneční produkci, energii indie, dokonce i disco popu. On sám skladbu popisuje jako příběh obsese ve vztahu, takže zase téma, které si myslím, že všeobecně bude spoustě lidem velmi blízké. A jinak navazuje tahle píseň na jeho předchozí jednak skladby a potažmo i album první, které dokonce se dostalo do britské top 40. No ale nás zajímá pochopitelně tohle album, které se jmenuje Warning Things a vyjde teď už brzy, relativně teď 15. ledna toho příštího roku. Tak jestli vás James Marriott zaujal, takhle ta ukázka, ochutnávka od něj, tak se těšte na album v lednu. No a teď už se pojďme těšit na top 20, protože tuhle chvíli otvíráme v dnešní hitparádě a musím teda říct, že dost výrazně, když to teď tady pozoruji, nám spadla kapela Mirai, protože ještě před týdnem Mirai 13. a dnes až na 20. místě, takže pátý dne.

Evropa 2 s vámi a taky hitparáda Music Chart a to 37. vydání roku 2026. Nevím, proč až takhle obřadně hovořím na začátku, když toho máme před sebou ještě velkou spoustu. Jsme v podstatě na začátku dnešní chart, protože tahle ta hodina má za sebou teprve dvě novinky a potom taky dva kousky z top 20. Tak ještě jednou 20. místo pro dnešek kapela Mirai. Spadly tam z minulého 13., takže pát týdne. No a tohle teď na 19. místě byla Country Girl, ale v podání dvojice Mark Dan a Raymond. Tak co dál? Reklama. Za chvilinku krátká pauzička, abyste si trošičku odpočinuli od toho napětí, které tady společně prožíváme. No a hned potom na 18. místě, po té kratičké pauze, tak nabídnu The Script a po 18. místě taky třeba místo 17. tam jsou Giant Rooks, ale hlavně se podíváme zase, co se urodilo mezi známými muzikanty a obecně v tom showbizu světovém, tak třeba něco k Miley Cyrus si povíme, kterou tady v hitparádě samozřejmě si myslím, že taky máme, konec konců, když minule tady byla od ní novinka. To by bylo, aby nebyla v top 20. Každopádně na všechno si počkejte, za chvíli pokračujeme.

0: Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Aromatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
4: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropě 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: A tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní.
4: Na Evropě 2. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: později příchozí, to ještě opakuji, The Script teď na 18. místě, za chvilinku Giant Rooks na místě 17. Všechno v hitparádě Music Chart na Evropě 2, kde teď ale můžete už slyšet Miley Cyrus. I když je pravda, že teď je to spíš už jenom Miley, ona nějak se tak na nějakou dobu asi zbavila svého příjmení, říká si fakt jenom Miley. Tohle je ještě její stará věc, z dnešního pohledu stará, Wrecking Ball, to, co slyšíte pode mnou. Miley totiž má nové album, to se jmenuje Bass Pursuits. U nás taky tahle ta píseň, stejno jména z tohohle alba, tak je tady v žebříčku aktuálně, ale to album je zajímavé ještě něčím, že je na něm i písnička pro přítele Miley Cyrus, Maxe Morandiho. A tady ta píseň je unikátní v tom, že Miley si v podstatě touhletou písní řekla o žádost o sňatek. To je prostě neuvěřitelná věc, že když třeba kluk nahraje písničku pro holku a nějakým způsobem se tam vyznává láskou a ještě k tomu třeba i žádost o ruku tam nějak zazní, dejme tomu, ale aby to bylo takhle obráceně, to se podle mě nestává úplně často, tak písnička, která se fakt jmenuje takhle Let's Get Married, tak je na tomhle novém albu a má text Pojďme se dnes v noci vzít, pojďme se vzít, vidím se v bílém, pojďme se vzít. Tak holky to prostě umějí. No se to říká, že vždycky po vztahu, který teda respektive ve vztahu, který už trvá po nějaké době, tak že poznáte, že slečna už by chtěla být vdanou paní, že holky prostě umí dát ty signály, tak myslím si, že ale větší signál, než teď dělá Miley Cyrus, tak opravdu asi dát nelze. No a padlo to na úrodnou půdu, takže žádost o ruku už prý padla a všechno je tak, jak má být. Tak blahopřejeme, že to vyšlo.
1: Music Chart.

0: Jak jsem předtím trošku, pokud jde o pořadí, předbíhal, tak teď zase jsem malinko v závěsu s výsledky. Takže před chvílí v hitparádě Music Chart na Evropě 2 Cat's Eye na místě 16. a tohle teď na místě 15. byl pro změnu Rieb. No ale na chvilinku teď musím říct, že odhazuji výsledky aktuálního vydání Music Chart a pojďme se teď věnovat tomu, co je tady mimo soutěž. První věc vlastně tohohle druhu mimo soutěž dneska je tady první Future Hit a Kygo se v něm vrací v singlu Heaven on Your Mind. Vrací se i k propojení elektroniky s country a bluegrassem a taky ke spolupráci s Danem Tyminským, protože ten právě v téhleté písni hostuje. Kygo samozřejmě klasicky jako DJ producent, tak díky němu to zní melodicky, jak to zní, a Dan Tyminský, tak jeho vokál je v písni slyšet. Je to mimochodem on, který naspíval Aviciho hit Hey Brother a tahleta novinka je tím pádem zároveň Kygovou takovou poctou právě zesnulému kolegovi Avicimu. Emotivní text stojí na myšlence zůstat na blízku člověku, který prochází těžkým obdobím. Tak jdeme na to.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

A dá se říct, že emotivně i teď pokračujeme v dnešní Music Chart na Evropě 2, protože tohle je taky srdcerivná skladba na 14. místě, Luis Capaldi. Evropa 2.

hitparádě Music Chart na Evropě 2 se s námi po 7 týdnech rozloučil Luis Capaldi na 14. místě. Za chvilinku pak už novinka od Katy Perry. Teď ale něco pro všechny fanoušky boybandů. Kapely chlapecké jsou boybandy a samozřejmě většinou to máme spojené období chlapeckých kapel s 90. lety, bych řekl, nebo s přelomem 90. a milénia. Taky v poslední době tyhle ty kapely prožívají takovou renesanci, takové z mrtvých stání, nebo jsem možná přehnal z mrtvých stání, ne, protože oni většinou třeba i fungovali, ale teď zase se jim začíná dařit. Takže zmiňme například, že kapela Lunatic se velmi úspěšně vrací na pódia a má opět spoustu faninek hlavně, ale i fanoušků. Teď kluci chystají další vlastně výroční koncert, to bude velká záležitost, teď vlastně na začátku října. No nicméně, abychom to posunuli taky mezi ty světové boybandy, tak z Boyzone, jestli si vzpomínáte na tuhle kapelu, tak přijede jeden člen k nám do České republiky, a sice ten nejslavnější Ronan Keating. Já jsem tady chtěl pustit jednu ukázku od něj, ale musel bych to vzít asi z YouTube, protože překvapivě za mě jeho největší hit, my tady nemáme Life is Roller Coaster, myslím, že se to jmenuje. A je to taková fakt jako dobrá věc od Ronana Keatinga, kterou podle mě měl až poté, co vstoupil na soulovou dráhu. Nicméně on přijede se svými solovými hity i s těmi, které měl, jako když ještě byl součástí kapely Boyzone. Já bych to neprotahoval, tak přijede příští rok v září, takže opravdu za relativně dlouhou dobu, za rok, vlastně dá se říct skoro přesně 18. září 2027, Ronan Keating vystoupí v pražském O2 Univerzu. No a přiveze turné s názvem Just Getting Started a jak jsem říkal, tak kromě vlastních hitů tam představí i to, co ho provázelo vlastně dohromady po 3 desetiletí, to znamená i na začátku právě písničky od slavné britské chlapecké kapely Boyzone. Kdyby vás to zaujalo, že teda 18. září příštího roku v Praze v České republice Ronan Keating, tak vstupenky se začínají prodávat v pátek 25. září, čili jestli posloucháte premiéru zítra, jestli posloucháte nedělní reprízu, tak to bylo předevčírem. Myslím si, O2 Univerzum kapacita kolik? 5000 třeba? Tak já myslím, že ještě se tam nějaká místečka i v tu neděli najdou. Tak koho to, jak říkám, zaujalo, tak nepřijďte o tu možnost vidět Ronana Keatinga a tím pádem část Boyzone naživo v Praze, v Česku. Maximum muziky. Evropa 2. Music Chart.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a na 13. místě minulá novinka od Katy Perry vystřídána teď místem 12. Na něm Olivia Rodrigo a abychom teda to zkompletovali, tak místo 11. za chvíli Martin Garrix a U2 tady u nás na Evropě 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Vždycky až tady, až v polovině hitparády Music Chart na Evropě 2, ve chvíli, kdy vlastně jedna hodina už je za námi a těšíme se na hodinu druhou, tak zmiňuji celkové pořadí, jakože kolikátá je to Music Chart celkově. A tak klidně teď malý nějaký ohňostrojík by to chtělo, nebo to ne, ohňostroj ne kvůli zvířátkům, že jo, ale aspoň malou láhev nějakého perlivého nápoje, protože přátelé, tohle dneska je teda jednak 37. hitparáda roku 2026, ale taky celkově 700. Music Chart. Číslo 700 je opravdu vysoké, no a právě dnes ho tady společně takhle můžeme oslavit. Ta fanfára musela zaznít, je co slavit. Ono by se dalo říct, že vlastně slavíme nejenom to jubileum, ale tím vlastně slavíme hlavně vaši přízeň, kterou chováte jak k Evropě 2, tak samozřejmě i k naší chart. Prostě bez vás by to nešlo, bez vás bychom tady nebyli. Jak rádi říkáme, jenom s váma jsme Evropa 2. Tak je mi ctí, že i dneska tady s vámi mohu být já, Bob Schwarz, a teď společně si pojďme zrekapitulovat první hodinu té 700. Music Chart. Na 20. místě Mirai, kapela, která tam spadla z minulého 13. Místo 19. pak obsadili Mark Dan a Raymond. The Script jsou na 18. pozici, místo 17. Giant Rooks, 16. příčka jsou Kecaj, místo 15. pak Rip a Nathan Nicholson. Louis Capaldi se s námi rozloučil po 7 týdnech na místě 14. Katy Perry naopak je nově příchozí, protože je tady s novinkou z minula na místě 13. Olivia Rodrigo pak 12. a Martin Garrix z YouTube před chvilinkou zazněli na pozici 11. No a pojďme na pozice novinek. Zatím z poloviny jsme je dnes odhalili. Novinka číslo 1 Topic Carte Blanche a Alexander Tidebrink. Novinka číslo 2 James Marriott. No a teď po těchto jménech zazní další jména nováčků. Tak pojďme na novinku číslo 3. S tou je tady Ray Dalton. Let's go!

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a Ray Dalton s novinkou číslo 3 se ohlásil tenhle zpěvák a textař, který prý tímto otvírá novou etapu se singlem Go That High, což je prý fúze popu, R&B a dance v kombinaci se silným a emotivním vokálem právě Ray Daltona. Pozitivní, svižný track o momentech, které donutí člověka zapomenout na každodenní a všední život. Prostě svoboda, euforie a jednoduše schopnost žít v přítomném okamžiku. To všechno je právě píseň Go That High a taky je to dnešní novinka číslo 3. Takže zbývá už jenom novinka číslo 4 a ta bude pro pozorné posluchače známá. Myslím tím pozorné posluchače z minula, protože minule to byl Future Hit, dneska se soutěžní novinkou je tady Thomas Robin.

Lucky Photograph je píseň, která pro mě opravdu hodně znamená. Neříkám já jako moderátor a průvodce hitparádou na Evropě 2, ale říká to autor té dnešní novinky číslo 4, český zpěvák Thomas Robin, a dodává: ve své podstatě je píseň o něčem, na co podle mě spousta z nás při uspěchaném životě zapomíná. Trávíme tolik času plánováním, honbou za cíly a přemýšlením nad tím, co bude dál, že někdy přehlédneme lidi, kteří stojí přímo vedle nás. Přitom právě oni se často stanou tou nejdůležitější součástí celého příběhu a život má zvláštní schopnost nás překvapovat. Někdy nás zavede úplně jinam, než kam jsme si mysleli, že míříme. Někdy se věci, o kterých jsme byli přesvědčeni, změní ze dne na den. A někdy jsou ty nejcennější okamžiky právě ty, které jsme vůbec nečekali. Tak to dává za mě smysl. Já třeba taky doufám, že skvělé okamžiky teď někteří z vás prožíváte tady se mnou, s náma na Evropě 2, kde v hitparádě Music Chart už otvíráme první desítku, takže tady jsou Alesso a One Republic na místě 10. No a potom už se těšte taky na 9. Normu Jean Martin. Every

0: Norma Jean Martin minule byla 9. v hitparádě Music Chart na Evropě 2, takže beze změny oproti dnešku, nicméně nás už zajímá místo 8. za chvíli na něm Robin Schulz a Burbs a hned potom hudební zpátečka, a to do roku 2018 dneska. 8 let stará chart, tak to stojí podle mě za to si počkat. Tak už za chvilinku.
1: Evropa 2, Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Hit parádě Music Chart na Evropě 2, za chvilinku můžu slíbit, šplh týdne na 7. místě se povedl zpěvačce Dany s mojí teď oblíbenou písní Rain. Teď ale hudební zpátečka, to znamená vzpomínání. Tak já musím předeslat, že i když hudební zpátečku tady v Music Chart mám moc rád, tak vlastně většinově, když se nad tím zamyslím, tak já se nerad moc vracím jakože nostalgicky k něčemu. Vlastně to, jak je taková ta móda té nostalgie, někdy ostalgie se tomu taky říká, tak já to vlastně až skoro nesnáším. Dokonce mám takovou životní tezi, třeba si z toho někdo něco veme, že staré zlaté časy jsou právě teď. Schválně dáte mi zapravdu, za 10 let budeme všichni vzpomínat na to, jak to bylo super v tom roce 2026 a budeme říkat, no tenkrát. Takže na tohle je dobré myslet. Nicméně, takhle si občas něco připomenout třeba v muzice taky stojí za to. Tak já teď navrhuji, abychom se společně podívali do 20. září roku 2018 a tady v tuhle tu chvíli jako první ukázku třeba vám nabídnu George Ezru.

anebo taky Osmá holzí. To jsem měl rád. No ale všem záda ukázali ti, co se dostali na první pozici. Opravdu to bylo zad hned několik, protože to byla kapela před těmi skoro přesně 8 lety a jmenuje se Poetika. Evropa 2 Music Chart. Hudební zpátečka.

0: Čistá melancholie teď na Evropě 2 v podání Bensona Boona na šestém místě. A než dojde na místo páté a dvojici Illinium a Ellie Goulding, tak tady u nás vypadá je Music Chart další future hit a další melancholie, ale zároveň je to i energická tahle ta skladba s názvem Miss You, popový single o vztahu na dálku a o tom, jak člověka nepřítomnost partnera dohání v těch nejobyčejnějších každodenních situacích. Tak s touhle novinkou a pravdou taky samozřejmě je tady Henry Moody.
1: Evropa 2 Music Chart. Future hit.

0: Tohle v hitparádě Music Chart na Evropě 2 bylo 4. místo a Slávek Pam a Paulie Garant. No a já bych se divil, kdyby se Miley Cyrus s novinkou z minula nedostala do první trojice. Takhle já se teď divím, že není první, jo, ale to třetí místo, kde za chvilinku ji můžete očekávat, taky dobrý. Já bych ji poslal na první, ale vy jste tady od hlasování, vy jste tady od toho, abyste tvořili žebříček a rozhodli jste o tom, že Miley pro dnešek třetí a potom druhé první místo bude mimochodem loučení na obou pozicích po 7 týdnech, ale předbíhám. Teď teprve ještě pohled do zahraničí, který nás dnes zavede do Polska. Rádio SK v Polsku, tak jejich hitparádě je novinka na 12. místě od Robina Schulze. Je to vlastně taková předělávka prý slavné písně klubového bangru Bullet od francouzského producenta Water Mota a vrací se v novém kabátě právě v podání především Robina Schulze.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Doufám, že jste si stejně jako já užili teď plody své vlastní práce během těch 2 hodin, protože jsme jeli přesně podle toho, jak jste hlasovali na Evropa2.cz. O tom je Hitparáda Music Chart na Evropě 2. No a vlastně teď už jenom zbývá si užít první místo, ale taky kompletní rekapitulaci, tak pojďme jí v rychlosti projet i včetně těch, co už tady s námi nejsou, což jsou třeba Alesso a Pendulum nebo Somber, po 7 týdnech nás opustili od minule. Ale pozor, 2 novinky vůbec nepostoupily. Alex Warren a Sony Fodera a Becky Hill. No, co se dá dělat? Tak pokud jde o dnešní novinky, dívám se tady, jaké mám tipy sám za sebe, kdo postoupí, kdo nepostoupí. Zase nechám to na vás, Evropa2.cz, tam hlasujte. No a třeba pro novinku číslo 1, to jsou topy Carte Blanche a Alexander Tidebrink, novinka číslo 2 a James Marriott, novinka číslo 3 Ray Dalton a novinka číslo 4 Dnes od Thomase Robina. A žebříček, teď ode mě. 20. místo Mirai, spadli tam z 13., takže 5. týdne. Mark Dan a Raymond potom na místě 19., 18. pozice kapela The Script, další kapela na místě 17., jmenuje se Giant Rooks a holky, ale taky v kapele Kids Eye, a ty jsou na 16. místě pro dnešek. Místo 15. Rieb a Nathan Nicholson. Louis Capaldi po 7 týdnech na 14. místě se s námi rozloučil. Naopak novinka přibyla od minule od Katy Perry, je dnes 13. Olivia Rodrigo 12. Martin Garrix a U2 na 11. pozici. Místo 10. obsadili Alesso a One Republic. Norma Jean Martin pak 9. Na 8. Robin Schulz a Verbs. Šplhounkou týdne je na místě 7. Dani, kam poskočila z minulého 12. 6. příčka patří Bensnu Boonovi. Illinium, Ellie Goulin, to už je místo 5. Slávek Pham a Paulie Garant na místě 4. Nejúspěšnější novinka z minula, Miley Cyrus, místo 3. No a loučení na místě 2. respektive 1. na obou prostě. Místo 2. Sarah Sia a Martin Harich po 7 týdnech, musím říct, nazdar. A stejně tak to mohu říci a i se slovy třeba nashledanou s jinou písní, ale každopádně se skladbou Geronimo nás po 7 týdnech opouštějí Post-it, ale ještě jednou vyhráli. Takže poslední gratulace pro Post-it k jejich písni Geronimo a k první pozici. Příští týden už to bude určitě jinak. Budeme mít určitě jinou vítěznou skladbu. Která to bude, už jsem říkal, závisí fakt jenom na vás. Jestli budete hlasovat na Evropa2.cz, tak přímo právě konkrétně třeba teď na tobě. Koho oslovuji tímto, koho vlastně už lákám na další vydání Hitparády za týden, ať už to bude ve čtvrtek a nebo v neděli, vždycky mezi 18. a 20. hodinou. Já vás vždycky zvu i v průběhu týdne, když třeba vysílám ráno nebo i v průběhu dne. Tady můžete slyšet pozvánky, často, když na to nezapomenu, tak teď slibuju, že na to nezapomenu a zároveň vám slibuju, že i za týden tady zase budu u nejprestižnější české hitparády. Těším se na vás, pa! Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Umírám, celý se klepu a s

0: Evropa 2 začíná dnešní nedělní brzda. Hezky jsme to dali unizono, Vojtáno.
1: Nedělní.
2: Všichni tři.
0: Počkej, to by se mě... To se chci zeptat. Ty jako hudebník hlavně, Vojtáno, když jedeš koncerty, seš nikdy někdy mimo rytmus?
3: Hele, se mimo rytmus, když začnou fanoušci tleskat do rytmu, tak mě občas rozhoděj, se přiznám.
0: A sám od sebe se ti nepovedlo?
3: Jo, hele, tak já jak hraju jenom s kytarou, tak tam to tempo, asi kdybys to nahrál, tak to tam bude jako různě
0: lítat
3: nahoru.
0: Se přizpůsobí prstíky tvýmu nástupu.
3: Tak, tak.
0: A ty, Arne, jako hudebník?
4: Já jsem ještě nikdy nebyl v rytmu. Mě rytmus obtěžuje.
2: Čo ti jebe?
5: Maximum.

0: Nedělní brzda na Evropě 2 na Sty Arny Vojtáno. Hoši, já jsem byl dneska na houbách a zase jsem žádný nenašel skoro. Umíte hledat houby? Chodíte na houby?
1: Ty jsi to vlastně
0: houby?
1: Minule říkal, no. Že máš ten problém, že neumíš hledat houby, ale baví tě to?
0: Jo, jako projdeš se, jako už nemám tu ambici, takže prostě nějaký 4 babky tam uříznu, nějaký hříbek, ale on to, já byl nedávno s kamarádem Ivanem a byli jsme ve stejném lese, jako 15 metrů od sebe jdeme, já říkám, nerostou v nic, Ivane, vůbec, jako měl jsem asi 6 hub a do toho vylez Ivan s nákupním košíkem narvaný, jako aha, tak asi rostou, ale nevidím je klasicky. Umíte hledat houby, chodíte?
2: Já docela mám na to oko, ale zas na to nemám chuť, no, takže to je taková blbá kombinace.
0: No já je taky moc nejím, jako teda, jako vlastně, no.
1: Kdyby, je pravda, že kdyby takhle po lese byly rozházený třeba pytlíky s ryží, jo, nebo
2: zelek, jaký pytlíky?
1: Sušenky, nebo tohle.
0: Jiný věci, viď.
1: Oni by byly sladkosti, tak to by mi šlo asi.
2: Co byste teda nejradši hledali?
0: V lese? Co bych chtěl? Tak peníze by tam, kdyby tam rostly, viď. To není nikdy dost.
1: Jak se jmenují ty kamínky? Ty?
0: Bradavky.
2: A ty tvrdý myslíš.
1: A dolfíny, nebo jak se jmenují? Jak se to jmenuje?
2: Zdravíme DJ Rockstara.
1: Ne, Adolfíny.
0: S prstenem z Adolfínu.
1: Jak se to jmenuje?
2: Vltavíny.
1: Vltavíny.
3: Jakoby show.

0: Vadíte Evropu 2, Arny Nasty, Vojtáno, Brzda Evropy 2. Oši v Pardubicích, za prvý to bylo za bílýho dne, pár zlodějů, holka s klukem, se snažili někam vloupat a tím, jak to bylo za bílýho dne, tak samozřejmě načapali policajti a oni měli skvělou výmluvu. Oni tvrdili, že jdou domů a že nechtějí zbudit mámu.
1: Ale šli k někomu jinému.
0: Jo, jasně. Cizí mámu asi nechtěli jít domů.
1: To nechceš zbudit, ne, když jdeš krást mámu jakoukoliv.
2: A nakonec?
0: No zaskli je, no. Ale máma
1: to nespíjala. Zbudili mámu.
0: Zbudili mámu a šli za to sedět. Dobrá výmluva, jako no.
2: Ne, já jsem si jenom představil nějakou vloupačku do auta.
1: No já mockrát jsem se vloupal za mladá domů v noci a nechtěl jsem zbudit mámu.
0: A to je pravda vlastně.
1: No, to je, ježišmarja.
2: A kolikrát se ti to povedlo?
1: Ji nevzbudit, skoro nikdy, vždycky se skoro zbudila máma.
0: Vždycky přijeli z Pardubic z policajti.
1: Máma byla ve střehu poměrně.
0: Jo.
1: Ježiš, jednou, ale já nevím, jestli už se neopakuju, jestli jsem to tady nevyprávěl. Jednou jsem šel domů po lešení. Aha. Jsme bydli v bytovce v prvním patře, dělali nám fasádu, protože jsem ztratil klíče klasicky. Aha. A šel jsem k tomu našemu oknu v tom podlaží, po tom lešení a chtěl jsem na mámu zaklepat, jestli mě otevřela ve 4 ráno. A máma proti mě ze vzduchovkou toho okna, protože slyšela, nekecám. Tak ještě, že mě nevystřelila brýly.
0: A obešlo se to teda bez výstřelu?
1: Jo, bez výstřelu, ale bylo to fous.
2: Vyměnila to za vařečku?
0: Ona jenom vystřelila do vzduchu.
1: Já jsem spadnul. Brzda.
3: A nebí jakoby show. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu.
2: Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Neboli fake news na Evropě 2. Jako první představí to nejnovější ze světa fake news Arny, tak pojďme na to, Arny.
1: Konečně se ví, proč je Dalibor Janda požehnáním pro všechny ženy. V mládí totiž podstoupil velice úspěšnou chobotomii.
2: Expozice mrožů v pražské zoo bude mít nový přírůstek. Samci už netrpělivě očekávají novou samici Kateřinu Mrožovou. Herečka se těší, že si nejbohatšího samce vezme za mrože.
0: Zoologové mají po deštích nový biznis. Suší zemské červy a dělají z nich křížížaly.

0: Evropa 2, dnešní vydání Brzy, Vojtáno, Arne a Nasty. Docela zajímavý, jak ta příroda k sobě dokáže být láskyplná, protože vznikla tady fotka, kdy plch a veverka se přitulili a tím se zachránili navzájem. To je taková myš revival v podstatě.
1: Aha.
2: To neznám, no, no. Plha.
1: A to je plh, jo, normálně.
0: PLHčko. Je to plch.
1: Plch?
2: To jsem v životě
1: neslyšel.
2: To
1: taky
2: je zajímavý. Takže plch se přitulil ke komu?
0: Jo, aha, tak my se zasekneme teda na tom zadání. Plch a veverka. Veverka, jo, to je taková věc, která běhá po stromech, jo? Takže...
1: Slyším poprvé. Veverka. Dobře.
0: Ale ne, jenom jak to krásně funguje napříč. Myslím si, že to je stejný jako ty, kdyby si usnul s hrochem třeba.
2: No, nebo s plchem.
0: No, ne, když si zahřel.
2: S plchem na hlavě třeba.
0: To je hodně podobný.
2: Já bych plchnul asi.

0: Posloucháte nedělní brzdu na Evropě 2. Nasty to byl, kdo nám zadal téma dnešního samoforu. Vy, co posloucháte, víte, jak to je, a třeba je tu někdo novej. My musíme vymyslet vtip na zadané téma. Téma je sádrokarton.
1: Tak já vykopnu hoši.
2: Museli jsme během předchozích pár písní. Já to jenom upravu kvůli tomu, ano, aby člověk věděl, v jakém tlaku my se nacházíme, jasně, a jak ta kvalita jasně potom
0: vypadá.
2: Je taková nějaká.
1: No, takže sádrokarton. Přijde sádra za kartonem a říká, nedáme to dohromady.
2: Tak já jenom navážu, jo. Dobře. Sádra a karton si udělají dítě a narodí se sádrokarton a ve škole mu říkají, hele, až budeš velký, chtěl bys mít jako nad vším nadhled? A on říká, ne, já bych chtěl dělat podhled. To je pro stavaře, ze sádrokartonu se dějí podhledy.
1: Já vím.
2: Aha, tak to jenom nebylo vtipný, teda no, jsem říkal. Tak. Tak se ukaž, tak, ty.
0: To je taky pro fanšmekry. Přijde mistr na stavbu a borci házejí zlešení ze třetího patra sádrokarton na zem a ona mě volá, co tam děláte, kluci? A ten dělník, pouštíme si desky. A ten mistr ještě může říct, tak si puste CDčko. To je pro fanšmekry.
1: A co ještě?
2: A co ještě řeknou oni?
0: To už nic. Už
2: no, tak se mě příště. Tak se mě příště směj. Směj se mi.
1: No hele, Arny, nezasmál ses mu dost a on se tady těší, jak se ti nezasměje.
0: A těch si zabil můj skvělý vtip?
1: No.
0: Od dneska.
1: Samofor. Maximum muziky. Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: Ladíte v Evropu 2, Nasty, Arny, Vojtáno a naše brzda. Hoši, já tady mám takový osobní postěžování trochu, jo.
1: Ano.
0: Já jezdím na benzínku, budeme jí říkat značka Hell.
1: Ano.
0: Protože
2: na Helku jezdíš.
0: Na Helku, protože to fakt začíná být Hell. Na každý té čerpací stanici po vás už chtějí tu kartičku, že jo, abys byl v klubu a sbíral body a to. Nikde nejsou, prostě Helka to dělá asi jako fakt velký tlak nebo velký odměny. A prostě po každý se mě, a už mi to...
1: Tě znají a stejně musí.
0: A dochází mi už ta dobrota. Ja. A už jsem se párkrát jako musel fakt překonat, abych neřekl něco prostě jako zlýho. Vy tohle neprožíváte, jako nevadí vám, když furt dokola u každý, já si beru jedno kafe, chci ho tam dát, zaplatit a jít a musí být rozhovor. Máte aplikaci, nemáte, tak vám tady a strkaj mi ty letáky a mě to normálně začíná štvát. Tohle nezmělíte.
3: Mě to asi obtěžuje, ale ignoruju to a nějak už prostě vůbec to jako neberu vážně. Jako,
0: a ty že? Máš ale, Arny, podobný, jsi taky introvert v tom, že žádný zbytečný řeči nemáš rád, jasně, takže... No.
2: Tak Arny taky na rozdíl od tebe v klubu.
0: Jo, počkej, ty jako máš, jo, Helku?
3: No, já mám do Helu.
0: Aha.
3: No.
0: Předplacený.
3: To je prheli, tohle. Brzda.
4: A nebí jakoby show. Evropa 2. 8 let. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
5: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Jako obvykle na Evropě 2 popřejeme oslavencům svátek dnes, zítra a pozítří slaví Andrea, Jonáš a Václav.
1: Andrea je věštkyně, prý dostanu pěst v kyně.
0: No, fakt na ní.
2: Fakt jo.
0: Jonáš, já se teď předtím prosím vás omlouvám všem Jonášům, jo? Ale tu básničku si vychutnám. Kdo zná André a Jonáše, ví, že jeden bonzoval a druhý donášel.
2: Krásně jsi vychutnal. Já se omlouvám Vaškovi, že to mám jenom blbý.
1: Oslavuje
2: Vašek, mám pro něj 5 tašek.
1: Za nákup.

0: Evropa 2, dnešní brzda, Vojtáno, Arne a Nastia. Představte si, že i katarský šejk může mít finanční problémy, protože dluží miliony londýnskému hotelu. A protože on tam u nich měl auto, tak se rozhodl, že mu ho střelej. A to auto, to je prosím tě, jak bych to popsal, nechci říct slovo dročka, je to cab, jak oni mají takový ty taxikáře, tak ale on to má v nějaký jako strašný úpravě, ještě je to něco drahýho, 12,9 milionu korun. Takže jenom abyste věděli, že to ubytování, za který měl dát 5,5 mega a za služby měl dát dalších asi no, spoustu moc.
1: Tak to peněz, vyšlo.
0: Tak jedno auto.
2: Já to asi nechápu. Jak tam figuruje to auto?
0: No on ho tam nechal, tak...
1: Jakoby za tu platbu.
0: No.
2: Jo, to je normální platit autem, no, to je pravda.
0: A vlastně, když byl soud, tak on tam nedal ani právního zástupce, že vlastně asi to má
2: zase
0: hodně...
2: Zase auto poslal.
1: Já v životě jezdil takovýma autama, že bych se za ně nevyspal ani v Pangejtu u silnice, kámo. Já měl třeba Ford Taunus.
0: Aha.
1: Někdy v roce třeba 90.
2: A to a mě asi se... mohlo být dobrý, ne, v 90?
1: No to bylo, do toho se vešla právě ta sádrokartonová deska.
2: Aha.
1: A to byl kombík a mě prasklo lanko od plynu, tak já jsem přidával plyn rukou, tahal jsem za to lanko.
2: Hezky.
0: To je dobrý.
1: No, nebo jsem měl Fiata 850.
0: To bylo tažný plyn.
1: To bylo tažný, ano. Takže já měl takový káry, ježišmarja.
2: 850, není to...
1: 750.
2: A to je to malý kulatý. 750!
1: Ne, 500 je úplně ten pidi.
2: Tak to jsme měli.
1: No. Jo, měli, já měl tu trošku tu větší verzi.
0: Ty jsi měl 200 pádě nahoru, jo?
1: No, to
0: jsem... Co to bylo?
1: No Fiat 750.
0: Tam se vejde i druhý člověk.
1: To si v létě vyndal termostat, to by se tam nehřálo. Pak jsem ho prodal za 50 korun a řízek. Nekecám, mi schořela cívka. Na diskotéce ve Slávii v Berouně, v roce 91. No večeři jsem chtěla.
0: Ne, no ale kdo to koupil, že ti dal podmínku,
1: nějaký kámoš.
0: Že chce řízek, jo?
1: Ne, já jsem chtěl řízek.
0: Jo takhle.
1: Takže... Prodal jsem to za 50 korun a řízek, to auto.
0: A ty jsi chtěl řízek?
1: Ano, já jsem.
0: Ne, já mě jenom fascinuje.
1: Tak já mu prodal auto, já mu dal auto zadarmo, ještě jsem mu měl dát řízek tomu, nebo co?
2: A kdo chtěl ten řízek?

0: Jakoby hádanka Evropa 2 brzda na sty Arny Vojtáno, kdo hoši položí?
1: Tak já jdu na to, protože jsem dětskej. Co dělá smrk v posilovně?
0: Smrk.
1: Co dělá smrk, ano, smrk v posilovně? Lespres. No, tak.
0: Lespres, dobré, já úplně vidím.
2: Která známá česká herečka je perfektně vyholená? To Čvančárka.
1: Jsem vyhulená Bočanová. Ne, vyholená. No, to je no.
0: Vyhulená Bočanová?
1: Já už ani nevím, jestli jsem se přeřekl, nebo jsem to řekl správně.
0: Tak, hoši, já mám fakt hodně chytrou hádanku dneska. To je takový až jako do AZ kvízu.
1: Dobrý, začínám se soustředit. No.
0: Víte, kde žije papoušek, který je lakomec? Lakomec papoušek.
2: Kde?
0: V Moliéře.
2: No tak to je nádhera. To je nádhera.
0: Čumíte, co?
1: To jo, no. To je dobrý.
0: A pochopil jsi to?
2: Ne, nerejtej to. Podle mě ne.
3: Jakoby show. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
4: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím, Pája.
4: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
4: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
4: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Ano.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: z ní stará zpráva, ale je teda boží.
1: Uh-huh.
0: Normálně Angličan dostal u soudu podmínku 36 týdnů za řízení pod vlivem alkoholu a bez řidičáku, ale pozor. Stalo se to už někdy na konci června.
1: Uh-huh.
0: On ujel v tomhle stavu za volantem 240 kilometrů, ale on ještě ke všemu slepej.
2: Ne, počkej, že on slepec se ožral a jel autem 240. Tak to je mistrovství.
0: Oni ho zastavili 29. června na dálnici normálně.
2: To asi nejde hůř?
0: Ne, ne, ne. A nebo líp? Nebo to je neuvěřit, 240 kilometrů.
3: Svět neviděl.
2: No.
0: Jo, takhle, policistům vysvětlil, že o zrak z větší části přišel
2: po cestě.
0: Před dvěma lety cestou, potom klastu českým. A zároveň však rozezná světla. Takže on podle brzdových světel a už před ním ujel 240 km.
3: Ale to je frajer.
0: To je, ale
3: to je zabavený řidičák, ale medaile zároveň.
0: Ty jo, až zastavil teda u benzínky a tam ho čapil.
2: Jo, oni ho ani jako...
3: On neviděl, že je to benzínka, on si myslel, že to je kamion.
2: Zřejmě.
0: Tyjo, podle světílek jedeš jak bludička, kámo.
2: Slušný výkon.
0: To je hustý.
3: Byl jsem tenkrát v jedný reality show, kde to bylo o řízení a zakrali nám oči šátkem a druhý vedle tebe ti říkal, jak máš zatočit.
0: To musí být psycho.
3: Vedle mě byl, jestli se nepletu, Jacob, což je zpěvák Skylineu a zároveň takový hodně motivátor. Ne, on je sporták, jsme kámoši. A ten na mě tak řval, normálně, a podle toho, jak on řval, tak já moc jsem zatáčel, jak jsem viděl, že to...
0: S intenzitou.
3: My jsme kámo do všeho bourali, to je...
0: Že řval malinko doleva, malinko na kutu, tady víc.
2: A byl z vás někdo ožralej teda aspoň?
0: A bez řidičáku?
3: Ne, ale nejlíp to zajel Kuba Štáfek.
2: Jo. No.
3: Protože podváděl.
0: Že mě to nepřekvapuje.
2: Kubíku. Brzda, Evropa 2. Aneb, jakoby show.

0: Evropa 2, Vojtáno, Arne a Nasty a přichází moje oblíbená část, kdy Vojtáno se nás ptá na otázku, kterou si tady připravil a je to zároveň otázka pro každého posluchače. Tak co tam máš, Vojti?
1: Hoši, o čem víte, jakože v čem jste fakt špatný, slabý, fakt je to vaše slabá stránka.
0: V plánování.
1: Ano.
0: V plánování. Kalendář a plánování. Prosil bych, tohle je příšerný. A taky papíry, smlouvy.
1: Je. A prosím, je to, hele, to neříkej ani, protože to seš nic proti mně, jako jo.
0: No ne, já jsem teď...
1: Ty umíš smlouvy? Neberu. Plánování beru, to seš jako blázen.
0: Jedna
1: v tom,
0: super ale... věc. Podepsal jsem smlouvu.
1: No vidíš, to já jsem mi nepovedlo.
0: Ale za jinýho moderátora, za jiný honorář. A oni mi dali jeho honorář.
1: Super, super. No, právě budeme jmenovat. Jo, bylo to hůř.
2: Přál bych ti, Leoše.
0: Ale to tak nebylo.
1: Bylo to na druhou stranu. Arny, co tobě nejde?
2: To já asi neumím hledat. Jako když obecně něco hledám po bytě, nebo něco v tom jsem jako špatnej.
1: Špatnej hledat.
2: Třeba koukám do ledničky, koukám na tu věc, kterou hledám a ne
1: to. Jo, to je takový chlapský, no. Tak nějak máme. No.
2: Ale jinak, čověče, něco napadlo.
0: A pan dokonalej.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropa.

0: jakoby show.
1: Ještě než se s váma rozloučíme, tak v minulém vstupu jsme rozebírali Vojtánovu otázku, která byla, v čem jsme fakt špatný. Vojtí, ty ses ke mně přidal v rámci papírování, ale určitě tam máš něco, v čem seš ještě o něco dál. Zamysli se. Já vím, že ti jde venčit. Seš skvělý otec.
2: Ne, nemusíš. Hele, mě spoustu věcí. Hele, jako, co mě fakt štve, já jako manuální zručnost. Já jako, mě jdou malý věci, třeba jako elektronika, to byl takovýhle, ale prostě třeba nepostavím prostě barák. Jako nedám to rovně, všechno mám křivý.
1: A Lego
2: nic
1: umíš?
2: Nevyměřím. Lego jako umím, ale ne podle návodu, spíš takový freestyle.
1: A když by to mělo být podle návodu, tak to...
2: Mě nebaví. A jo, nejde takhle. Mi to a nevyznám se v tom.
3: Ty umíš... Já fakt ne, tohle všechno mě jde.

0: Evropa 2. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Dobré ráno, ze Skotska.
1: Máš nějakou historku ze Skotska?
0: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou soci, volám z Dubaje.
1: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
1: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
1: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontša z Bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Já